Křesćan Mönk alias James Dolleby zazbě po takim do dźensnišeho ranja hudźbne zazbě, kotre titule nas cewa kišće wočakuje nitko. No mjez druhim podamy so dźens rano do rybu ze Susan Himplui. Wo žiđavni mročace spěwaja Luzi Hudce. A tyž Lex Hendrickson je dźens rano podla. Na všetke tuto titule smieme sa po takim dženca rana veselič a netko přepodáme slovo do Kruščic, respektívne do Lipska. Menujúce na skupinu Holaski, jenož přečel.

0: Česač menšinu, Donna po šestčiche, Susan Himplova je dospěvała a tu iš je nětko Česač Donna po šestčich časa.
1: Rečnik Kučik, serbským rozhlasom.
0: Dženca z doktor Zonju Velkovi.
2: Ljubivši posluchario, dženca cu so věnovač poriky slovou s podobným voznamom. Mězvočo a vobličo. Prinim vokomiku si zavěstče mysliče, to je tola to samsne. Tola su tu tež věste rozdžile. Když je vodžil člověského čiva, užíváme dženca zvětša vůraz mězvočo. Když prajme tajkým kontextče vobličo, má to věste nadobný raz. Tak řeči so například v církvi a písa so v Biblii. Němce odpověduje tomu nikak svůjny porik gezicht a antlic. Nadobniše vobličo užíváme zvětša tež, když je vo přenesené voznam jako napolad abo podoba. Šula je nové vobličo dostala, potom zosuju zanirovali. Když pak vidíme ve šuli nové mezvoča, su s tým noví šulerjo abo vučerjo měneni. Vůraz vobličo, dialektálne tež voblečo, jeví so hižo v najstarších serbských spisach. Jeho odpovědník oblico znaje tež delňoserbština. Hinak je to s mezvočom, abo dialektálne s bezvočom. Je to nouša, ekskluzívne horňoserbská tvorba, utvorená od prepozicionálneje skupiny mezvoči, kotraž je romadže zrostva do jednoho slova. Ludovi reči však je mezvočo v hornej Łužicy mestem v obličo nimale utvočivo.
0: To bi je dženstniši rěčny kučik z doktor Zonju Velkovi.

0: napušesćichje.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Matej Cysz.
2: Dobre ranie. Drežanske towarstwo Stupdale je čera na svoje vone zromadžiznje vo češkim finančnem položenju svoje jednjoveje skupine vuradžovalo. Niskih ličbov přizivenju džečidla nastanje leče 2026 financijalna džera nedže 30 tisac euro. Zobrhu jo z džela vurunali, chce towarstvo přihodnetne crowdfunding akciju zahič a prose přitem tež ľudži z Užice vo podpěru. Nimo toho bu dotalne předsedstvo zastojnstvje wobkručene. Christoph Cysz wostanje prini předseda, Nadia Herbichowa a Jakub Reho jeho dale podpirataj. Za přichodne měsace planuje towarstwo Stupdale mjez druhim mirčinja spěwanje, adventničku za dzieci, ptači kwas a pustnice. Z kwietanečanského z 5. jezora tu kwilu wodu odpuszczeja. To je treba, so móli jón nadrobnie zanierować z dzieli krajne zariadnictwo rzecznych zawieru. Po wiace hacz pousta letach w obstajnego wużywania dobia tam jest drugim zepierne murie, bazenki, przyprawy k odpuszczeniu, a w odpuski ponowicz. To dla jezor dospunie w odpuszcza. Zanierowanie jezora ma niedzie 20 milionów euro płacić, a hacz do końca 2028 gotowe być. Kwietanečanski z 5. jezo je najwiečší v Zakskej a služí prinoriadne škitej před vulky vodu. Projekt Stácia přichoda bývej vodže byla konkrétnejší. Dotalna stácia modrých přírodospytníkov a technikáriov má sa až do konca 2028 na modernú miestnosť čvuknenia za techniku, přírodovědy a vumilstvo přetvarič. Prostva vo spichovanie a tvarská prostva s tým miestem zapodatej. Na leču 2027 maja sa tvarské dživa zahýč. Za čas dživo přečenie stácia na niedže dve leče do niedeše otvárenia rádia VSV. Přidatne chcedža dalše rumnosće bývej vodže užívač. Projekt vači niedže 4,9 milionů euro. Planované sú mjez druhým vieče dživanie a zeminárne rumnosće, kajž tež přednocovanské možnosće za skupiny. Gmina Hamor dostanie hač do leta 2038 cokonje 10,1 milion euro spichovania za wujivanie infrastruktury gminie. Pieneze pokadzeja ze spichovanského programa Zwiazka a kraju za tvo miesto, rozrost a nasledne wujiče. Kajž z dziela gmina aktualnym gminskim opienu chcela nas pomocu spichovania přichodne leta ważne komunalne projekty krok po kroku zvoprawdzić. Kubanski kampus Hamor tvorí při tym jedne z čežišťov. Leca dostane komuna prynie 2,4 milionu euro. Te chcedža o sebie za zanierowanie šulskich tvarenjov a planované novotvor pistovanie vúživač. Rečne prawa Serbu Braniborski sú dále zaručené. To potvrdí Braniborski minister za digitálne a justicu na vúradžovaniu vúbierka za vodstvo byrokratie. Tam je wun teletny načisk za digitalnu strategiju krajnego knježarstwa przedstaju. Z przylubienom reagowaše minister na žadanie Braniborskeje serbskeje rady przy digitalizacji na serbske potreby dživač. Najebač przybieracu digitalizaciju dobi možno być mienčinowej reči delnio serbščinu a delnio njemčinu vúživač. Braniborske knježarstwo chce novu digitalnu strategiju išče leca wopsamknič. A to bych o naše pojistče, kýž namakače tyž na našej stronie v internete a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Džencniše ranje nebude tak rjane kaj ščerauše, za to pak tyž nic tak zimne. Najprede mročele a kus dešča, pozdžišo, potom tyž slunco při maximálně 17 stopňach. Juce, potom zoje sa rajnča kuhjava rozpuščiva přečelnišo, slunco a mročele ve vodmenie, ale převážně sucho při podobných temperaturách kaj ščenca.
0: Všetko ok na počach a na drohách. Dobrú jezbu smieme vám tuž upřeč.
1: Serbski rozwóz.
0: Jeli vám pak niešto napadne, přeco rady jo s vašimi pokyvami, budeš in 7.34 staje číslo, kotrož môžete zazvonič, kýba zapísače nám povesť naši app MDR Serbia.

0: Česač menšinu pošestčiche. Haj hač do konca měsaca môža serbske cyłki abo jednotliwcy namjetować kandidatu z Hornjeje Łužicy za nowu radu załožby za serbski lud. Na wolenych čłonu čeka wielka zamówitosć, a tuž to přijotu na posedźenja, so bychu se Serbia po možnosći vo svojim kurzu přez jedny byli.
1: To je jen vážny dyb, tu tých serbských zastupierjov załožby rady, a zo tam či pinne se dávajú, či Němci nám oproti všetko zasignalizuje, když vo sami mesobu nebude či si vedieť, kad si čo vaše karte kvadžené bude, ma tak prajem. Mo budemo či posledný, kýž buda vám tam nešto napšiče, tomu prajete. Přesto je to jara vážne, zomo Serbia se z jenom osom rečima, tak somo tie do toho přijotujeme.
0: Praje Mali Smynkova. Hrodčanka je tu chvíľu hižo v cečej voľbnej dobie čvonka rady załožby. Viace vo džele radžičeliu svyšiče nydom pola nás, najprede pak hižšie a na pekinec na rečel.

0: diskusiju njeboja minimalizmikowa. A tež tukwilny předseda załožbowej rady Marko Kohler pokazuje na to, zo njebudu čase jednoriše, a zo čakaja na přichodnych radźićelow bytostne prašenja.
1: Kad se mamo dali ić, ano? Kad se mamo přichod utvarić, vladajo pod vysými aspektami, mojle demografie, to bude tež jedna téma, pala Serbu, to už nikdy znepytneme v pistorniach, etc. To bude v kulturných tovarstvách samsne. Kužda institucija vojuje o svoj fachový dorost, to je jedno závišče, jedno vážne prašenje, kaj tam přichodže se nastaja.
0: Zjazk Sakska a Braniborska Surunje s novým zrečenjom vo financovaniu załožby dosť dobre zakvat položili za přichodne lieta. Tam je tež lietne stopňovanie jako vurunanie inflácie zapisane, štož bychu si Serbia dovo žádali. A tola, praji tež Marli Smynková, nebude załožbová rada ve přichodže šitke přeča spelnič moc.
2: V našem svete je tola vidi, to je všetko drožšie odbe, a tiež v tým nejcišim piatem financem zrečenu by je tola tiež ťažko došť tam tute ličby moc zdobyť. A potom si ja myslím, a tiež mu jako založbová rada nejciša smo si prajeli neodvisno od toho, tola je mu lada čačo, šo išče v tutej miere tak trebne.
0: Marli Smynková a Marko Kohler chcetaj tutun proces dale převodžeć a zaso za radu kandidujetaj. Wobaj přijetaj se za to angažovanych sobu čłonow, kiž so spuščomnje na posiedženjach a přijotovanskich kołach wobdźěla.
3: Jeli chcete tež vy w radźe załožby za serbski lud sobu dźěłać, wuměnjenja a požadanski naprašnik namakaće na internetowej stronie domowiny. Honno serbskich čłonow rady, štyrjoch rjadnych a štyrjoch zastupěrjow Woli zjazkowe przedsiedztwo z początku decembra.
4: Gerade ja trzymam, to wszytnie tej bibrajczu.

0: Česač mjenšinu, do napovo se mi je a to je wiesz čas za gratulacje.
1: Přejemy z Božo.
0: A narodniny svědčí dženca Mirčin Domaška v Horkach. Tu co přečítač,

0: 6 mienšinow doa smichne da mje. Mrutschel Mauer, da krikaše tutun titul, no haj Mrutschel Toast da nas dženca skire wočakuje. Ale nětko wočakuje nas najprede raz.
1: Nabožne słowo.
0: Tute ma dženca Heinčka Wałdźina z Kelna na doku a zamovitosći Radworskeje wosady.
2: Lubi pši posłuchario. Husto rozmyslujemy o tym, što nam pobrachuje, abo što moło lepje běžeć. Při tym zabywamy trudy na mnohe małe věce, kotrež zdadža so samozrozumliwe być. Tohodla chcu dženca raz o tym rozmyslować, za čo sem ja poprawom džakona. Džakony můžeš například za svoju svůjbu być, za přečelo, za strovotu. Ale džakonošť netreba zcova ničo vůlke być. Můžeš tež džakony za rjane skadženje spunca, svodnu jič, spodobnu rozmovu abo posmjuk być. Džakonošť je vážna, dokelž může naš vid na všedny dzień změnić. Gdy si pravidłownje přemyslujemy, za čo sme džakoni, dživamy bóle na rjane věci a nic na problémy. A snano můžeme všitce dženca spytać, nic jenež na to dživać, što nam pobrachuje, ale tež na to, što jež hižo mamy. Přetož trudy su to runje te małe věci, kotrež naše živjenje vo sebje rjane ščinja.
0: Nabožne słowo k dni ma dženca na doku a zamovitosći Radworskeje wosady Heinčka Wałdźina z Kelna.

0: přejemy z Božo.
1: Amadeus Bjarš z Worklec ma dźensa kić po jednate narodniny. Haj, młody hulčec, raje hižo rejnje klavier, tak steje tu w narodninskim

Nětkonjež někdyž buje jenož Madlena, ale najlepje wšitcy. Swjerny připosłucha je so runje pola nas přizwił, wutrobny Jack za to. Na běžišće džuvedžesač v velkých žďarach tam stý bviskač z čornoho kedija von tam bviskaja. Běžišće džuvedžesač v velkých žďarach potekim čorne kedich.

0: tebe po takim Andreas Peking z Stobu Haklem. 6 menšinov do 9. stymia.
1: Nabožne słowo.
0: Tute ma dženca Heinzka Baudžina z Kelna.
2: Ljubi pši posłuchario. Husto rozmyslujemy o tym, što nam pobrachuje, abo što moho lipje běžeć. Při tym zabywamy trudy na mnohe małe věci, kotrež zdadža so samozrozumliwe być. Tohodla chcu dženca raz o tym rozmyslować, za čo sem ja poprawom džakona. Džakony můžeš například za svoju svůjbu być, za přečelo, za strovotu. Ale džakonošť netreba zcova ničo vůlke być. Můžeš tež džakony za rjane skadženje spunca, svodnu jič, spodobnu rozmowu abo posmjuk być. Džakonošť je vážna, dokelž může naš vid na všedny dzień změnić. Gdy si pravidłownie přemyslujemy, za čo sme džakoni, dživamy bóle na rjane věci a nic na problémy. A snano můžeme všitce dženca spytać, nic jenež na to dživać, što nam pobrachuje, ale tež na to, što jež hižo mamy. Přetož trudy sú to runje te małe věci, kotrež naše živenje vo sebie rjane ščinja.
0: Nabožne svok dny mě šedženca na doku a zamovitosti rádvorskie vosady Heinzka Baudžina z Kelna.

Na 14. Oktobrje witam Was učabnje na aktualny magazin Weselskej Rěce. Ja som Anja Kochoj-Čwarcowa. Smijam Was přez program jašć a mej prědny narokjo. Až mam Wam žincežne teme představíš, to net gdyjom.

0: Zorajo było tak daleko studirujuce ceptarstwa na Bramborskej Technickej Uniwersyce Zem Komorowie su coraz startowali ze sprednymi seminarami. Mjazu nimi su byli teke studi studentki a jeden student, kterež su se rozsužili pedla matematiki a nimščiny teke sersku rec studirowaš. Veni su mieli prednu sersku ucbu a su ju net užovali za predne dialogi.
1: Dobrý deň, ja som Ariel Skurka. A kto ste?
2: My se Kroni Lini. Ja se Kroni Lija Šubatovc.
1: A kak starý ste?
2: Ja som 20 let stará. Ja som 21 let stará. Bydlím v Ranju, že bydlíš? Ja bydlím v Borkova.
1: A ja bydlím v Veľkých Dobrinách.
2: Mý nivo je om ja ze story a píš. So je tvoj rýcný nivo?
3: Som Sachupienkáka.
1: A ja mám strežný nivo.
0: A jich docentka je ninto Julia Birinkova.
4: To možo mi už ninto groniš, naša kupka. Jo, vjelgin heterogena, to groni, tam su nekotare zachopienkarki, ale tam su teke vesobe, kenč mogu juž vjelgin derje se aski pejedaš. To groni, až suho šakorake nivoe, a to obšože šposke tujo.
0: Všechny jsou věgin motivirované, Groni Birinková, a zájem za nové serský předmět na BTU přijde také ve druhých docentků a docentů.
4: V slednem týdnu jsou šakorak zarirování byli, že jsou užívali také zemburisky nekotary serské slova. Tam je jedna studentka samo serský zpívala. Ako jo naraz zaspívala, ja som sa tak živala, dokoláž jo tak riedne spívala. A som potom přešala lic, so som serský mežo a obšoženia mežo. Also vielgin, vielgin za mňa. To groni až serská riec jo ve svojom komoruje a jo južo do toho tam bola. A to jo vielgin riedne vyžeš.
0: Julia Birinková neucejano serbštinu, ale také druge pedagogické téme, vena zvěščio přitom až tež druge studirujúce se zajmujú za serbštinu. Miastem se také jedna studentka drugiego studijnego smera z 5. semestra přidružila, to serbské má potenciál na BTU, tak je facit predniego dňa.
4: Som spokojo. A to nejvážnejšie jo, až to tekeš poskytujo, študirovaš a až nakoniec obšože nieco nauknu.
0: Jo, veľa úspecha žicime šeknem pri uknieniu a uceniu.

Gnjo, co mimo bubaka wiče na was caka, to z gnjošo wičevet Gregora Klima, kterež was přez program wiežo, se učebnje z vami rozžognujo, ja som Anja Kochoj-Čvarcova. Mešo spedobne vedpodnjo a vedachenski viacor.